0: se že se všecko nahrnese.
1: Kupco vejdou na parádine.
0: Malby, to tady jsou nějaké malby. Místy je to znát. Je to gehenna, pekelný oheň.
1: Je požáru neopravilý.